0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno se sem tam můžeme setkat s mlhami nebo nízkou oblačností, během dne pak očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přehánka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na třetím, tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.

0: Kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Pardubický kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
3: Proto ne.
2: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
3: Proto taky ne.
2: Tak proč?
3: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
2: Ale koupil.
3: Fakt?
2: Fakt.
3: Oh, ty jsi nejlepší.
2: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call. Rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Obec Stroubky na Přerovsku se konečně dočká dlouho slibované protipovodňové ochrany. Olomoucký krajský úřad už k tomuto projektu vydal klíčové ekologické stanovisko. Celá stavba vyjde na zhruba 850 milionů korun. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027. Představte si, že na jeden jediný květ čekáte více než 50 let. Přesně to teďka zažívá Břetislav Štelc z Hrabišína na Šumpersku, kterému před domem rozkvétají hned 4 obří agáve. Tyto exotické sukulenty totiž kvetou pouze jedinkrát za život, takže jde o naprosto unikátní a vzácnou podívanou.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí od 1. srpna hned 2 nové posily. Ze Slovácka se na Andrův stadion přesunuli záložníci Štěpán Beran a Daniel Barát, přičemž druhý jmenovaný s klubem rovnou podepsal víceletou smlouvu.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno se sem tam můžeme setkat s mlhami nebo nízkou oblačností, během dne pak očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přeháňka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na 3., tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: národní tým 142 zápasů, ve kterých nastřílel 57 gólů. Získal celkem 6 medailí ze světových šampionátů a bronz na olympijských hrách. Později jako jediný trenér v historii dovedl reprezentační dvacítku k titulu mistrů světa.
1: Opouští nás 17. dubna 2015. Pokračujeme mořepleveckou legendou.
2: 3. srpna 1492 vyplul Krištof Kolumbus hledat novou cestu do Indie pro evropské lodě. Objevil nový svět, Ameriku. To může doplul do Asie, ale věřili ještě v okamžik své smrti v roce 1506.
1: Co bylo na jeho cestě vlastně objevné?
3: Když si někdo sedne do lodě na Kanárských ostrovech a 40 dní hraje karty, tak dopluje do Karibského moře, aniž by cokoliv udělal. Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Kolumbus se rád zastavoval při svých cestách na Kanárských ostrovech. Proč pak asi?
3: Ten hlavní důvod, že tam měl velmi blízkou přítelkyni Las Palmas, která ho podporovala nejenom srdcem, ale i finančně.
1: V novém světě Americe přejeme k dnešním narozeninám heavy metalové ikoně a stylotvůrci Jamesi Hetfieldovi. Pilíř skupiny Metallica se poprvé rozkřikuje na svět v roce 1963. Z plodné tvorby kapely si vyzdvihneme eponymní album Metallica z 91. Historicky první metalové album, které vystoupilo na vrchol prodejního žebříčku Billboard 200. Dosud se ho prodalo víc jak 30 milionů kusů a Metallica za něj dostala v 92. cenu Grammy. Když už jsme u úspěšné desky, nakonec ještě trocha hard rocku z Def Leppard a jejich populárním albem Hysteria, které vychází 3. srpna 1987. To se také chlubí multiplatinovou prodejností a prvenstvím ve své délce. Je to nejdelší rockové album vydané na jedné LP desce nebo kazetě. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
4: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.
3: Skyrock.
4: I got a letter from my baby that she was coming home today. I got a letter from my baby that she was coming home today. Yeah, my baby wasn't lying. She was coming.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
1: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
1: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlíte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602-489-489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
8: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv, je pondělí 3. srpna. Rekordní návštěvnost mají v těchto dnech mladičské jeskyně u Litovle, chodí i 300 lidí denně. Zatímco venku ukazují teploměry 30, v jeskyních se teplota drží kolem 10 stupňů. Lidé se míří za ochlazením, píše Report.cz. Požár na Olomoucku. Dva lidé se včera zranili při požáru rodinného domu v Řimicích. Pro jednoho musel letět vrtulník, muž se popálil na polovině těla a v kritickém stavu skončil na popáleninovém v Ostravě. Příčiny požáru jsou v šetření. Řidiči v Šumperku, dnes tu začíná oprava povrchu Žerotínovy ulice, potrvá do 28. srpna. Zavřený je kvůli tomu úsek od Kruháče u základní umělecké školy po Slovanskou ulici. Tento týden tudy ještě projedou autobusy, ale jinak je potřeba jet objížďkou. Sport. Na svůj premiérový titul na okruhu WTA ještě stále čeká česká tenistka Darja Vidmanová. Na turnaji v Memphisu po něm sahala, ve finále vyzvala Rusku Liutovovou, ale po dvouhodinovém duelu nakonec padla 1-2 na sety.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Jaké budou tento týden nejčastější věty nás moraváků?
4: Tyjo, to je vedro.
3: A nebo
4: ty kráso, to už se fakt nedá.
3: Víme, jak bude dnes jasno, anebo polojasno, jen místy tvoření kubovité oblačnosti. Denní teploty 34 až 37 stupňů. Zítra to ještě více připeče. V úterý slunečno 35 až 39. Ve středu 34 až 38 stupňů. Ve čtvrtek polojasno, anebo oblačno 33. A příjemné ochlazení má přijít v pátek. V závěru týdne osvěžujících 26 stupňů Celsia. Tedy od dneška až do čtvrtka tropy, koupání, opalování, pocení a ochlazení. Za ní čekáme v pátek. Doprava. Jak potvrdila naše meteocentrála, dnes opět vedro, horko, tropy a připomínáme ono klasické. Na rozpálených parkovištích nenechávíme v autě žádné pasažéry, děti ani domácí mazlíčky. Platí to i při tankování na benzínkách. Ono i během té chvíle se z vypnutého auta stane sauna překvapivě rychle. Na Moravě teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami. V Kroměříži na Kojetínské, v Šumperku na Jesenické, ve Velké Bystřici za Kruháčem na ulici ČSA jsou také na příjezdu od Vyškova do Drnovic a další hlídka ve Zlíně na Sokolské. Za volantem v pohodě a veselí jedeme spolu i v pondělí.
0: Tak a teď už hrajem.

0: hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, motivujte se k lepším výsledkům. Býci, zaznamenáte nárůst energie. Blíženci, důvěřujte jen spolehlivým lidem. Radci, šetřit peníze je v pořádku, ale nic se nemá přehánět. Lvi, jako správní požitkáři, si vychutnáte každou minutu. Pany, hezké věci si pořizujte nejen z estetických důvodů. Váhy, nekazte si den hádkou. Štíři, občas jste až moc citliví, což si ale nevyčítejte. Střelci, snad máte dost síly, abyste zvládli celý týden. Kozorozi, zkuste zůstat nad věcí. Vodnáři, dokážete ocenit každý detail. A co my ryby, konečně pochopíme, že hektický život nám nepřináší nic dobrého.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
3: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hobafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koup

0: Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.
1: I'm a tail dragger. I wipe out my tracks. I'm a tail dragger. I wipe out my tracks.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajeďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pro šmejdi z Lín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Baťy. Více na baťufregion.cz.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 3. srpna. Máme tu informace pro řidiče na Olomoucku. Začíná oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Práce omezí osobní i veřejnou dopravu v místě. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a budou platit do 31. srpna. Podrobnosti má web report.cz.
2: Přerov aktuálně.
1: Obnovu zanedbané prvorepublikové pasáže připravuje Přerov. Město do půlky srpna hodlá průchod zcela vyklidit, ukončuje nájmy v nebytových prostorech a neprodlužuje smlouvy v bytech. Objekt i častěji uklízí. Město Přerov odkoupilo pasáž spojující ulice Kratochvílova a Palackého v březnu za 42 milionů korun s cílem vrátit jí reprezentativní vzhled. Nyní budova prochází stavebně technickým posouzením a píše o tom i dnes.cz. Velký požár nedaleko hranic Olomouckého a Moravskoslezského kraje zlikvidovali hasiči. Včera ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, s nímž bojovali od čtvrtka. Na místě se vystřídalo přes 70 jednotek hasičů i vrtulníky. Plameny se po vyhlášení 3. stupně požárního poplachu podařilo plně zlikvidovat. Příčina požáru je v šetření.
0: Sport.
1: První bod do tabulky fotbalové první ligy si v novém ročníku připsala Sigma Olomouc. Hanáci vyzvali na domácím trávníku Mladou Boleslav a remizovali v utkání 2. kola 2-2.
3: Tak já, co se týká zápasu, hlavně první půle, si myslím, že to byl skvělý zápas z naší strany hlavně, protože samozřejmě Boleslav se snažila chodit do těch breakových situací spíš, z toho jsme samozřejmě dostali gól, dokázali jsme na to zareagovat, ale měli jsme tam dost situací v té první půli, kdy jsme mohli přidat ten druhý gól, to se nám nepodařilo. Druhá půle už z naší strany nebyla tak silná.
1: Komentoval výkon Sigmy Olomouc kouč Pavel Hapal.
0: Počasí.
4: Po víkendovém ochlazení se na Moravu opět vrací vedra a kdyby se nám po náměstích a po parcích procházeli velbloudi, nikoho by to asi nepřekvapilo. Víme, jak bude, dnešní denní teploty 34 až 37, většinou jasno anebo polojasno, jen místy tvoření kupovité oblačnosti. Tropy mají pokračovat až do čtvrtka, zítra slunečno 35 až 39, ve středu 34 až 38, ve čtvrtek 33 stupňů, předposlední pracovní den tohoto týdne má být polojasný anebo oblačný. Příjemné ochlazení má přijít v pátek, v závěru týdne nás osvěží 26 stupňů Celsia. Co jsme si řekli, tady od pondělí do čtvrtka horko, sluníčko, vedro, tropy, klimatizace na max a ochlazení zařídí pátek.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, ze Zlína, také z okolí Černé hory anebo ze Zábřehu. Víme, jak se jezdí tady. Dobré pondělní ráno. Policejní hlídky jsou s námi v Olomouci na Dobrovského, hlídají také ve Zlíně na Okružní a v případě rychlé jízdy můžeme pokutový bloček dostat i mezi Černou horou a Lipůvkou před Milonicemi. A v Zábřehu se zdržíme kolem 5 až 10 minut kvůli opravám na Olomoucké ulici. Před Šelkou je kyvadlový provoz a hotovo má být tady 20. září.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70 slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna. Kalendárium.
0: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
1: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
1: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme milé překvapení. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Olomouc si zítra připomene 720 let od zavraždění krále Václava III. Tento hold poslednímu přemyslovskému králi přinese pietní akt, zvonění zvonu katedrály svatého Václava i na svícení historické radnice. 16-letý panovník byl zavražděn v Olomouci 4. srpna 1306 během příprav na tažení do Polska. Se smrtí Václava III. Rod přemyslovců vymřel po mužské linii. Kdo vraždu spáchal či objednal, se dodnes spolehlivě neobjasnilo, píše o tom ČTK.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Důležitá změna pro seniory. Začala platit novela zákona, která umožňuje seniorům předčasně ukončit penzijní spoření bez sankcí. Změna řeší situaci z roku 2024, kdy stát přestal vyplácet starobním důchodcům příspěvky a nespravedlivě je tím v systému uzamkl. Lidé, kteří kvůli předchozím pravidlům smlouvu zrušili a vrátili státní příspěvky nebo přišli o vklady, mohou požádat o jejich navrácení, informuje o tom Ministerstvo financí.
0: Sport.
2: Laura Samson vybojovala nejcennější trofej své dosavadní kariéry. 18-letá česká tenistka ovládla finále antukového turnaje WTA v Rumunsku v Târgu Mureș. Porazila nasazenou jedničku Španělku Kevedovou 2-1 na sety. Na úvod výhra pro Hanáky. Béčko fotbalové Sigmy Olomouc vstoupilo o víkendu do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy, a to vítězně. V prvním kole třetí ligy vyzvalo venku Vsetín a zvítězilo jasným výsledkem 5-0.
0: Počasí.
3: Jaké budou tento týden nejčastější věty nás Moraváků?
4: Tyjo, to je vedro.
3: A nebo...
4: Ty krásu, to už se fakt nedá.
3: Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno, jen místy tvoření kubovité oblačnosti. Denní teploty 34 až 37 stupňů. Zítra to ještě více připeče. V úterý slunečno 35 až 39. Ve středu 34 až 38 stupňů. Ve čtvrtek polojasno anebo oblačno 33. A příjemné ochlazení má přijít v pátek. V závěru týdne osvěžujících 26 stupňů Celsia. Tedy od dneška až do čtvrtka tropy, koupání, opalování, pocení a ochlazení. Čekáme v pátek.
0: Doprava.
3: Bouračka mezi Přerovem a Olomoucí, také mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda na trase z Přerova na Olomouc, za Kokorami dlouhá kolona, vzít to můžeme přes Brodek, Mátín a Krčmáň. Kolony jsou také kvůli další bouračce mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm u obce Spytihněv. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Za volantem v pohodě a veselí. Jedeme spolu i v pondělí.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Holba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Michali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Svou důležitost v přírodě ukazuje revitalizované mrtvé rameno řeky Moravy v Olomouci. Vědci v něm nově potvrdili výskyt 15 druhů ryb. Při vyšší hladině Moravy se s řekou rameno propojuje a proplachuje. Píše o tom webolomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo to tu pořád létá? Obyvatele Litovle už několikrát probudil neukázněný letec motorového rogala. Naposledy včera hlučně kroužil po 6. ráno nad domy. Místní městské policie už s narušitelem došla trpělivost a vyhlašuje po něm pátrání, informuje deník. Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události. I moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Organizovaný zločin v Česku prošel proměnou. Dříve dominantní násilí vystřídala promyšlená ekonomická kriminalita. Oznámila to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Významným tématem se stává vykořisťování pracovní síly.
4: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nás spíše do té ekonomické oblasti, toto kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky, a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
2: Řekl Jiří Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
0: Sport.
2: Turnaj, který ukazuje nové talenty, prestižní Hlinka Grecky Cup pro hokejisty do 18 let. Dnes na mezinárodní turnaj v Edmontonu vstupuje i mladá česká reprezentace. Na úvod vyzve v 21 hodin našeho času tým Spojených států.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Po víkendovém ochlazení se na Moravu opět vrací vedra a kdyby se nám po náměstích a po parcích procházeli velbloudi, nikoho by to asi nepřekvapilo. Víme, jak bude, dnešní denní teploty 34 až 37, většinou jasno anebo polojasno, jen místy tvoření kupovité oblačnosti. Tropy mají pokračovat až do čtvrtka, zítra slunečno 35 až 39, ve středu 34 až 38, ve čtvrtek 33 stupňů, předposlední pracovní den tohoto týdne má být polojasný anebo oblačný. Příjemné ochlazení má přijít v pátek, v závěru týdne nás osvěží 26 stupňů Celsia. Co jsme si řekli, tady od pondělí do čtvrtka horko, sluníčko, vedro, tropy, klimatizace na max a ochlazení zařídí pátek.
6: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Bouračka v Olomouci, policie v Letovicích, také na D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Řidička Lenka vzkazuje, pozor v Olomouci, auto na střeše, na křižovatce Rooseveltské a Velkomoravské, jedná se o bouračku s tramvají. Musíme to vzít objížďkou přes ulice Zykova a Švajcerova. A kde se potkáváme s policejními hlídkami v pondělí dopoledne? V Letovicích na Pražské, také na 226. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Brno. Jeďte opatrně a dávejte pozor na sebe i na naše další posluchače.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z premiér Cinemas za Harry Potterem

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Vaše prázdninové rádio na brigádu, na chatu, do kempu, na výlety i do práce. To jsme my, děkujeme, že jste s námi. Hezké pondělí. Už jste viděli nového Spidermana z Brusu Nový den? Pokud ne, zajít si na něho můžeme zítra do olomouckého Metropolu. Taktéž od zítřka začíná tradiční olomoucké nejen shakespeareovské léto v centru Olomouce s divadlem Tramtárie. Na programu bude kabaret Nahatý Shakespeare a nebo pět nejslavnějších tragédií Williama Shakespearea v jedné komedii. A samozřejmě těch představení od zítřka bude ještě mnohem a mnohem více. Tradiční olomoucké nejen shakespeareovské léto v centru města s divadlem Tramtárie. A už dneska se promítá Odyssea, pokud jste ještě neviděli tento historický velkofilm s Mattem Damonem, je v tom skutečně skvostný. Zajděte si dnes na Odysseu do Přerovské hvězdy nebo do Šumperského kina Oko a mějte super den. Hezké pondělí.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Baťy. Více na baťufregion.cz.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Rekordní návštěvnost mají v těchto dnech mladečské jeskyně u Litovle. Chodí i 300 lidí denně. Zatímco venku ukazují teploměry třicítky, v jeskyních se teplota drží kolem 10 stupňů. Lidé se míří za ochlazením, píše Report.cz. Řidiči v Šumperku, dnes tu začíná oprava povrchu Žerotínovy ulice, potrvá do 28. srpna. Zavřený je kvůli tomu úsek od Kruháče u základní umělecké školy po Slovanskou ulici. Tento týden tudy ještě projedou autobusy, ale jinak je potřeba jet objížďkou. Regionální historie na poštovní známce. Na známkách se zobrazí unikátní druh keramiky ze Šumperska, loštický pohár. Měl puchýřovitý povrch a často několik uch a byl velmi oblíbeným zbožím ve střední Evropě do poloviny 16. století. Český film v zahraničí. Do britských kin míří komedie Pět švestek režiséra Jana Sviráka. V Česku snímek přilákal přes 120 tisíc lidí a patří k nejlepším filmům roku. Na britských plátnech se přitom za dobu samostatné České republiky ve větším měřítku prosadily pouze 3 české tituly. Kolia, Tmavomodrý svět nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Přední tenista prostějovského klubu Vítkopřiva vyrazí do prvního kola turnaje ATP v Montrealu. Dnes po 17. hodině našeho času vyzve na úvod domácí divokou kartu Kanaďana Galarnoa. Uvidíme, zda se Vít probojuje dál. Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že tady máme další vlnu horkého vzduchu z Afriky. Odpolední maxima se na sluníčku zastaví těsně pod 40. Nejčastěji by to mělo být v rozmezí 34 až 37 stupňů. A na Moravě nás tento týden čekají taky tropické noci. Noční dusno může zejména ve větších městech umocňovat už tak vysokou biozátěž. Takže klimatizace je teď naše nejlepší kámoška. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že větší nehoda nám komplikuje dopravu v Olomouci. Je to na křižovatce Velkomoravská, Rooseveltova. Jde o srážku auta s tramvají. Na místě jsou úplně všechny záchranářské složky, je tu uzavřený jeden pruh a aktuálně nejde odbočit k Penny v Olomouci na Rooseveltově. Bouráme taky na trase Šumperk Dolní Studénky a Ťukanec dvou osobáků máme hlášený v Hanušovicích v ulici Hlavní. A policejní hlídku můžem potkat na Přerovsku. Na silnici 47 u obce Prosenice. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. srpen na Skyroku. Kalendárium otevřeme hokejově. Neúnavný bojovník a šéf kabiny. Později tvrdý a neústupný trenér. Srdcař a bouřlivák, narozený 3. srpna 1942.
2: Jaroslav Holík odehrál za národní tým 142 zápasů, ve kterých nastřílel 57 gólů. Získal celkem 6 medailí ze světových šampionátů a bronz na olympijských hrách. Později jako jediný trenér v historii dovedl reprezentační dvacítku k titulu mistrů světa.
1: Opouští nás 17. dubna 2015. Pokračujeme mořepleveckou legendou.
3: 3. srpna 1492 vyplul Krištof Kolumbus hledat novou cestu do Indie pro evropské lodě. Objevil nový svět, Ameriku. Tomu, že doplul do Asie, ale věřil ještě v okamžik své smrti v roce 1506.
1: Co bylo na jeho cestě vlastně objevné?
4: Když si někdo sedne do lodě na Kanárských ostrovech a 40 dní hraje karty, tak dopluje do Karibského moře, aniž by cokoliv udělal. Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Kolumbus se rád zastavoval při svých cestách na Kanárských ostrovech. Proč pak asi?
4: Ten hlavní důvod, že tam měl velmi blízkou přítelkyni Las Palmas, která ho podporovala nejenom srdcem, ale i finančně.
1: V novém světě Americe přejeme k dnešním narozeninám heavy metalové ikoně a stylotvůrci Jamesi Hetfieldovi. Pilíř skupiny Metallica se poprvé rozkřikuje na svět v roce 1963. Z plodné tvorby kapely si vyzdvihneme eponymní album Metallica z 91. Historicky první metalové album, které vystoupilo na vrchol prodejního žebříčku Billboard 200. Dosud se ho prodalo víc jak 30 milionů kusů a Metallica za něj dostala v 92. cenu Grammy. Když už jsme u úspěšné desky, nakonec ještě trocha hard rocku z Def Leppard a jejich populárním albem Hysteria, které vychází 3. srpna 1987. To se také chlubí multiplatinovou prodejností a prvenstvím ve své délce. Je to nejdelší rok.

0: Maxi výprodej.
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt Rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajeďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu? Luskni. Koloběžku nebo spotřebič? Luskni a máš. Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
2: Kroměřížsko aktuálně.
1: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
0: Sport.
1: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že nás čeká další zkouška odolnosti, protože je tady opět velmi horké počasí. Dneska na Moravě většinou 32 až 36 stupňů, v úterý a ve středu 34 až 40. Ve čtvrtek by to mělo být nejčastěji kolem 35. Jinými slovy, je tady další vlna veder tohoto léta. Přesná maxima ještě ovlivní oblačnost a taky případné lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, na kolika místech se tento týden dostaneme přes supertropickou čtyřicítku.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci Holici, na Sladkovského, anebo taky v Horce na 1. máje. A máme i nové dopravní omezení na Olomoucku. Ode dneška je totiž uzavřená silnice právě do Horky a do Křelova. Objízdná trasa vede přes Skrbeň a Chomoutov. A nehoda dvou aut se ještě dořešuje na trase Šumperk Dolní Studénky. Tak přejeme hlavně šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte pondělní Skyrock a my se rovnou ptáme, znáte nějakou Milušku? Tak ji nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Jinak další oslavence si na Skyrocku dáme ještě v téhleté hodině. A k tomu si samozřejmě dál taky hrajeme ten nejlepší rockový výběr. Tak poslouchejte a bavte se.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival

0: Olomoucký kraj a Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava podepsali memorandum o spolupráci. Jeho výsledkem bude otevření nového studijního oboru Smart Engineering v Olomouci, a to už v akademickém roce 2027-28. Hejtmanství zajistí prostory Vysoká škola pedagogy. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Jsme si vědomi, že pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Moc mě proto těší, že se nám podařilo navázat spolupráci se Strojní fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě a zde v Olomouci domluvit vznik nového vysokoškolského oboru Smart Engineering. Od zavedení tohoto oboru si slibujeme, že umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravit studenty na aktuální technologické výzvy 21. století. Studium je pak koncipováno jako bakalářské, a to v kombinované formě, tedy dálkové. Budou ho tak moci studovat i lidé, kteří chodí do zaměstnání. Pro výuku samotnou pak vyčleníme učebny na Střední průmyslové škole Strojnické v Olomouci a první studenti by měli začít studovat již v akademickém roce 2027-28. Já jsem nesmírně rád, že podpis memoranda a zejména pak samotné zahájení výuky oboru Smart Engineering úspěšně završí naše snahy o to, aby v Olomouci mohli lidé studovat čistě technický obor.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Skyrock kalendárium.
3: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70 slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Skyrock.
9: Nejlepší rockový výběr.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Máme tu informaci pro řidiče na Olomoucku. Začíná oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Práce omezí osobní i veřejnou dopravu. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a budou platit do 31. srpna. Podrobnosti má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Sledujeme téma výstavby nových větrných elektráren v našem regionu. Plánovaná akcelerační zóna pro nové větrníky u Jestřebí na Zábřežsku nakonec nevznikne. Místní předali státu mnoho připomínek ke vzniku. Stát ji tak ze svého konečného seznamu zón definitivně vyškrtl. Téma se v Olomouckém kraji dál vyvíjí, píše Deník. Celníci odhalili gang překupníků chráněných papoušků v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji. Při razích zajistili přes 100 ptáků v hodnotě kolem 2 milionů korun. Případem nelegálního obchodu se nyní zabývá i policie. Při prohlídkách celníci předali České inspekci životního prostředí k zabavení 55 vzácných papoušků. Šlo o ary, kakadu a amazoniany chráněné mezinárodní úmluvou. S odchytem celníkům pomohli pracovníci zoologických zahrad, píše ČTK. Sport. Prostějov je opět centrem světového mládežnického tenisu. Dnes tu odstartovalo mistrovství světa družstev hráčů do 14 let a vítá ty největší tenisové naděje ze všech koutů planety. Uvidíme, kdo z nich dosáhne na titul.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že předpověď nepotěší nikoho, kdo nemusí tropy a hic. V podstatě až do středy očekáváme teploty kolem 35 a dostáváme se do fáze, kdy pak budeme hlásit, že se ochlazuje na 30 stupňů. To bude ve čtvrtek. Jinak v pátek a o víkendu by mělo být maximálně 25 až 27. Příjemnější počasí je rozhodně tento týden na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech. My to dál průběžně sledujeme a říkáme, že tahletá vlna tropických veder může být opět náročná pro naše zdraví, přírodu a také vodní toky.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

0: Všechny vás moc zdraví Skyrock. Srpen je na začátku a před námi je 32. týden roku. Jaký bude z hlediska astrologie? To nám poví náš hvězdný host ještě v téhleté hodině. Tak rozhodně poslouchejte dál ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den.
12: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
1: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
1: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt.
8: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
10: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Svou důležitost v přírodě ukazuje revitalizované mrtvé rameno řeky Moravy v Olomouci. Vědci v něm nově potvrdili výskyt 15 druhů ryb. Při vyšší hladině Moravy se s řekou rameno propojuje a proplachuje. Píše o tom webolomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Proto tu pořád létá. Obyvatele Litovle už několikrát probudil neukázněný letec motorového rogala. Naposledy včera hlučně kroužil po 6. ráno nad domy. Místní městské policie už s narušitelem došla trpělivost a vyhlašuje po něm pátrání, informuje deník. Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události. I moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Organizovaný zločin v Česku prošel proměnou. Dříve dominantní násilí vystřídala promyšlená ekonomická kriminalita. Oznámila to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Významným tématem se stává vykořisťování pracovní síly.
4: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nás spíše do té ekonomické oblasti, je to kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky, a my jsme zapomněli, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidí jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
2: Řekl Jiří Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
0: Sport.
2: Turnaj, který ukazuje nové talenty, prestižní Hlinka Grecky Cup pro hokejisty do 18 let. Dnes na mezinárodní turnaj v Edmontonu vstupuje i mladá česká reprezentace. Na úvod vyzve v 21 hodin našeho času tým Spojených států.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude, víme, že tady máme další vlnu horkého vzduchu z Afriky. Odpolední maxima se na sluníčku zastaví těsně po 40. Nejčastěji by to mělo být v rozmezí 34 až 37 stupňů. A na Moravě nás tento týden čekají taky tropické noci. Noční dusno může zejména ve větších městech umocňovat už tak vysokou biozátěž. Takže klimatizace je teď naše nejlepší kámoška.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u nádraží na ulici Jeremenkova a taky na Ferstrově, kousek od křižovatky se Svornosti. Jinak bouráme nad Šternberkem na trase Nové Dvorce Horní Loděnice a nehodu osobáku s karavanem momentálně řešíme na D1 na exitu Vyškov Západ. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pohodě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku přejeme pohodové pondělí. Díky moc, že ladíte naše rádio a trávíte čas v naší rokové společnosti. Mimochodem, ještě v téhleté hodině se společně podíváme na ty nejzajímavější informace z regionálních webů. Do té doby si hrajeme dál ty nejlepší rokové pecky, tak poslouchejte a bavte se.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Začínáme v Olomouci. Ode dneška probíhá rekonstrukce parkoviště před Transfuzkou fakultní nemocnice. Během stavebních prací můžeme využít náhradní parkovací místa vedle neurologie. O termínu znovuotevření pak bude informovat web fnol.cz v sekci aktuality. Zdravíme také Štěpánov, kde na víkend chystáme hody svatého Vavřince. Ty jako vždycky nabídnou hudbu, tradice i zábavu pro děti. Kompletní program už teď na report.cz. A vyrážíme také do Jeseníku, kde za vile vije už 40 vlků, což potvrzuje aktuální letní průzkum. Chcete vidět video ze skrytých kamer? Nabízí ho například i šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte na té správné vlně.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
1: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rockový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Rekordní návštěvnost mají v těchto dnech mladičské jeskyně u Litovle. Chodí i 300 lidí denně. Zatímco venku ukazují teploměry třicítky, v jeskyních se teplota drží kolem 10 stupňů. Lidé se míří za ochlazením, píše Report.cz. Řidiči v Šumperku, dnes tu začíná oprava povrchu Žerotínovy ulice, potrvá do 28. srpna. Zavřený je kvůli tomu úsek od Kruháče u základní umělecké školy po Slovanskou ulici. Tento týden tudy ještě projedou autobusy, ale jinak je potřeba jet objížďkou. Regionální historie na poštovní známce. Na známkách se zobrazí unikátní druh keramiky ze Šumperska, loštický pohár. Měl puchýřovitý povrch a často několik uch a byl velmi oblíbeným zbožím ve střední Evropě do poloviny 16. století. Český film v zahraničí. Do britských kin míří komedie Pět švestek režiséra Jana Sviráka. V Česku snímek přilákal přes 120 tisíc lidí a patří k nejlepším filmům roku. Na britských plátnech se přitom za dobu samostatné České republiky ve větším měřítku prosadily pouze tři české tituly. Kolia, Tmavomodrý svět nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Přední tenista prostějovského klubu Vítkopřiva vyrazí do prvního kola turnaje ATP v Montrealu. Dnes po 17. hodině našeho času vyzve na úvod domácí divokou kartu Kanaďana Galarnoa. Uvidíme, zda se Vít probojuje dál. Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že nás čeká další zkouška odolnosti, protože je tady opět velmi horké počasí. Dneska na Moravě většinou 32 až 36 stupňů, v úterý a ve středu 34 až 40. Ve čtvrtek by to mělo být nejčastěji kolem 35. Jinými slovy, je tady další vlna veder tohoto léta. Přesná maxima ještě ovlivní oblačnost a taky případné lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, na kolika místech se tento týden dostaneme přes supertropickou čtyřicítku. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde bychom si měli dávat pozor na rychlost v Olomouci. Je to například na Přerovské, na Okružní, na Jižní anebo Slavonícké. Radary máme taky ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A taky máme hlášenou policejní hlídku na dálnici D46, kousek od exitu Olšany u Prostějova anebo na D1 mezi exity Kojetín a Mořice. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem jste v té nejlepší letní formě a my pro vás taky máme ty nejlepší letní tipy. V tomhletom vedru samozřejmě hurá k vodě, ať už to bude bazén, akváč nebo vaše oblíbená přehrada. Ovšem, my vás v téhleté hodině taky vezmeme na tradiční olomoucké nejen shakespearovské léto. Tak určitě poslouchejte dál. Bude to stát za to a k tomu si hrajeme taky ten nejlepší rokový výběr.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento

0: roční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: Olomoucký kraj a Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava podepsali memorandum o spolupráci. Jeho výsledkem bude otevření nového studijního oboru Smart Engineering v Olomouci, a to už v akademickém roce 2027-28. Hejtmanství zajistí prostory Vysoká škola pedagogy. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Jsme si vědomi, že pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Moc mě proto těší, že se nám podařilo navázat spolupráci se Strojní fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě a zde v Olomouci domluvit vznik nového vysokoškolského oboru Smart Engineering. Od zavedení tohoto oboru si slibujeme, že umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravit studenty na aktuální technologické výzvy 21. století. Studium je pak koncipováno jako bakalářské, a to v kombinované formě, tedy dálkové. Budou ho tak moci studovat i lidé, kteří chodí do zaměstnání. Pro výuku samotnou pak vyčleníme učebny na Střední průmyslové škole Strojnické v Olomouci a první studenti by měli začít studovat již v akademickém roce 2027-28. Já jsem nesmírně rád, že podpis memoranda a zejména pak samotné zahájení výuky oboru Smart Engineering úspěšně završí naše snahy o to, aby v Olomouci mohli lidé studovat čistě technický obor.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Skyrock. Kam vyrazit?
3: Ještě nemáš plány na tento týden? Máme pro tebe pár skvělých tipů, kam vyrazit za kulturou a zábavou. V úterý startuje tradiční olomoucké, nejen shakespeareovské léto na Olomouckém letňáku. Hned první večer tě čeká pořádná porce smíchu s divadlem Tramtárie. Na programu je legendární kabaret Nahatý Shakespeare. Pokud máš chuť spíš na pořádný akční trhák, olomoucké kino Metropol zve v úterý na zbrusu nového Spidermana s podtitulem Zbrusu nový den. A ještě pořešíme dnešek. Přerovská hvězda a šumperské kino okoláká na filmovou lahůdku Odysseja. Tak si vyber to své a užij si skvělý den. Už za chvíli tě čeká další hit za hitem.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
5: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Máme tu informaci pro řidiče na Olomoucku. Začíná oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Práce omezí osobní i veřejnou dopravu. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a budou platit do 31. srpna. Podrobnosti má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sledujeme téma výstavby nových větrných elektráren v našem regionu. Plánovaná akcelerační zóna pro nové větrníky u Jestřebí na Zábřežsku nakonec nevznikne. Místní předali státu mnoho připomínek ke vzniku. Stát ji tak ze svého konečného seznamu zón definitivně vyškrtl. Téma se v Olomouckém kraji dál vyvíjí, píše Deník. Celníci odhalili gang překupníků chráněných papoušků v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji. Při razích zajistili přes 100 ptáků v hodnotě kolem 2 milionů korun. Případem nelegálního obchodu se nyní zabývá i policie. Při prohlídkách celníci předali České inspekci životního prostředí k zabavení 55 vzácných papoušků. Šlo o ary, kakadu a amazoniany chráněné mezinárodní úmluvou. S odchytem celníkům pomohli pracovníci zoologických zahrad, píše ČTK.
1: Sport.
2: Prostějov je opět centrem světového mládežnického tenisu. Dnes tu odstartovalo mistrovství světa družstev hráčů do 14 let a vítá ty největší tenisové naděje ze všech koutů planety. Uvidíme, kdo z nich dosáhne na titul.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Olomouc hlásí 37 stupňů, Hranice 36, v Jeseníku naměřili 32. Dál máme jasno až polojasno. Během odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně může vytvořit přehánka. Slunečné a tropické počasí nás čeká i zítra. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se mohou vyšplhat až k 39 stupňům. Takto vysoké teploty mohou znamenat vysokou zátěž pro lidský organismus. Odborníci doporučují dostatečně pít, snížit fyzickou aktivitu a pohybovat se na stinných a vzdušných místech.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Na bouračku osobáku s motorkou si ale dáme pozor ve Frištáku v ulici 6. května. Na silnici je překážka, projet je ale se zvýšenou opatrností možné. Nehodu nám hlásíte taky na výjezdu z Černé hory ve směru na Bořitov. No a porouchaný autobus pak objíždíme na trase Mohelnice Moravská Třebová. Kousek za Studenou Loučkou. Na místě je i policie, tak tam dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Tak a teď už hrajem.
0: Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Skyrock.
3: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
8: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Řidiči v Olomouci zpozorněte, protože už zítra večer projede městem obrovský konvoj s technologií na výrobu piva, který míří do Plzně. Náklad je tak velký, že v některých úsecích pojede dokonce i v protisměru, což může pořádně zkomplikovat dopravu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo to tu pořád létá? Obyvatele Litovle už několikrát probudil neukázněný letec motorového rogala. Naposledy včera hlučně kroužil po 6. ráno nad domy. Místní městské policie už s narušitelem došla trpělivost a vyhlašuje po něm pátrání, informuje deník. Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události. I moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Organizovaný zločin v Česku prošel proměnou. Dříve dominantní násilí vystřídala promyšlená ekonomická kriminalita. Oznámila to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Významným tématem se stává vykořisťování pracovní síly.
4: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíš do té ekonomické oblasti, je to tu kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozvíjí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
2: Řekl Jiří Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
0: Sport.
2: Turnaj, který ukazuje nové talenty, prestižní Hlinka Grecky Cup pro hokejisty do 18 let. Dnes na mezinárodní turnaj v Edmontonu vstupuje i mladá česká reprezentace. Na úvod vyzve v 21 hodin našeho času tým Spojených států.
0: Počasí.
5: Když pálí srpen, bude pálit i víno, tak to je pronostika na tento měsíc a zatím se zdá, že to s vínem vypadá dobře. Sluníčko se totiž tento týden opravdu snaží. Zítra očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima mezi 35 a 39 stupni. Slunečno a horko bude taky ve středu. Nejvyšší teploty vystoupají ke stejným maximům jako v úterý. Čtvrtek pak přinese taky horko, postupně se ale lokálně přidají přehánky a bouřky.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Albertova a taky na trase Mohelnice Moravská Třebová, kousek za Studenou Loučkou. Tady je na místě policie. Opatrně projíždíme také v Zábřehu v ulici Jiráz. Tady se střetly dva osobáky. Se zvýšenou opatrností je možné projet. Víme také, kdo jsou policejní hlídky. Stojí na D55 na exitu na Pajedla, na D35 na exitu Nemilany a taky na Zlínsku na cestě Slušovice Lípa. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte pondělní Skyrock a my se rovnou ptáme, znáte nějakou Milušku? Tak jí nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Jinak dalšího oslavence si na Skyrocku dáme ještě v téhleté hodině. A k tomu si samozřejmě dál taky hrajeme ten nejlepší rokový výběr. Tak poslouchejte a bavte se.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Máme pro vás všechno nejlepší.
6: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
5: Největší hity 80. a 90. let.
6: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
5: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
7: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
6: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
5: To je Radio Haná,
6: Skyrock
5: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70 slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna. Kalendárium.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt.
8: Ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
0: Skyrock.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
3: Kroměřížsko aktuálně.
2: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
0: Sport.
2: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 29 minut. Pomalu, pomalinku už se nám dny zkracují. Pořád máme ale krásných 15 hodin denního světla. Noc bude jasná až polojasná. Teploty během ní klesnou k 17 až 21 stupňům. Nemělo by pršet a tak si okno můžeme nechat otevřené do kořán a pořádně si vyvětrat. Bude to potřeba. Zítřek totiž slibuje 35 až 39 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu tří osobáků nám hlásíte v Olomouci v ulici Štítného. Bouračka se tady teď dořešuje. Ke srážce dvou osobáků došlo taky na silnici 50 na průtahu v obci Nesovice, konkrétně na křižovatce, která vede přes Hvězdličku. Se zvýšenou opatrností tudy projedeme. Pozor ale na palivo, které může být vylité na silnici. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kroměříž východ, ve Zlíně na třídě 3. května a taky ve Šternberku v ulici Jívavská. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Všechny vás moc zdraví Skyrock. Srpen je na začátku a před námi je 32. týden roku. Jaký bude z hlediska astrologie? To nám poví náš hvězdný host ještě v téhleté hodině. Tak rozhodně poslouchejte dál ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM. The doors unlock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. srpen na Skyroku. Kalendárium otevřeme hokejově. Neúnavný bojovník a šéf kabiny. Později tvrdý a neústupný trenér. Srdcař a bouřlivák, narozený 3. srpna 1942.
2: Jaroslav Holík odehrál za národní tým 142 zápasů, ve kterých nastřílel 57 gólů. Získal celkem 6 medailí ze světových šampionátů a bronz na olympijských hrách. Později jako jediný trenér v historii dovedl reprezentační dvacítku k titulu mistrů světa.
1: Opouští nás 17. dubna 2015. Pokračujeme mořepleveckou legendou.
3: 3. srpna 1492 vyplul Krištof Kolumbus hledat novou cestu do Indie pro evropské lodě. Objevil nový svět, Ameriku. Tomu, že doplul do Asie, ale věřil ještě v okamžik své smrti v roce 1506.
1: Co bylo na jeho cestě vlastně objevné?
4: Když si někdo sedne do lodě na Kanárských ostrovech a 40 dní hraje karty, tak dopluje do Karibského moře, aniž by cokoliv udělal. Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Kolumbus se rád zastavoval při svých cestách na Kanárských ostrovech. Proč pak asi?
4: Ten hlavní důvod, že tam měl velmi blízkou přítelkyni Las Palmas, která ho podporovala nejenom srdcem, ale i finančně.
1: V novém světě Americe přejeme k dnešním narozeninám heavy metalové ikoně a stylotvůrci Jamesi Hetfieldovi. Pilíř skupiny Metallica se poprvé rozkřikuje na svět v roce 1963. Z plodné tvorby kapely si vyzdvihneme eponymní album Metallica z 91. Historicky první metalové album, které vystoupilo na vrchol prodejního žebříčku Billboard 200. Dosud se ho prodalo víc jak 30 milionů kusů a Metallica za něj dostala v 92. cenu Grammy. Když už jsme u úspěšné desky, nakonec ještě trocha hard rocku z Def Leppard a jejich populárním albem Hysteria, které vychází 3. srpna 1987. To se také chlubí multiplatinovou prodejností a prvenstvím ve své délce. Je to nejdelší rockové album vydané na jedné LP desce nebo kazetě. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
8: Holba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Olomoucký kraj a Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava podepsali memorandum o spolupráci. Jeho výsledkem bude otevření nového studijního oboru Smart Engineering v Olomouci, a to už v akademickém roce 2027-28. Hejtmanství zajistí prostory Vysoká škola pedagogy. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Jsme si vědomi, že pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Moc mě proto těší, že se nám podařilo navázat spolupráci se Strojní fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě a zde v Olomouci domluvit vznik nového vysokoškolského oboru Smart Engineering. Od zavedení tohoto oboru si slibujeme, že umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravit studenty na aktuální technologické výzvy 21. století. Studium je pak koncipováno jako bakalářské, a to v kombinované formě, tedy dálkové. Budou ho tak moci studovat i lidé, kteří chodí do zaměstnání. Pro výuku samotnou pak vyčleníme učebny na Střední průmyslové škole Strojnické v Olomouci a první studenti by měli začít studovat již v akademickém roce 2027-28. Já jsem nesmírně rád, že podpis memoranda a zejména pak samotné zahájení výuky oboru Smart Engineering úspěšně završí naše snahy o to, aby v Olomouci mohli lidé studovat čistě technický obor.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
4: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
3: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
4: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
3: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
4: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
7: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Melodický rok
12: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
2: Kroměřížsko aktuálně.
1: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
0: Sport.
1: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 29 minut. Pomalu, pomalinku už se nám dny zkracují. Pořád máme ale krásných 15 hodin denního světla. Noc bude jasná až polojasná. Teploty během ní klesnou k 17 až 21 stupňům. Nemělo by pršet a tak si okno můžeme nechat otevřené do kořán a pořádně si vyvětrat. Bude to potřeba. Zítřek totiž slibuje 35 až 39 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu tří osobáků nám hlásíte v Olomouci v ulici Štítného. Bouračka se tady teď dořešuje. Ke srážce dvou osobáků došlo taky na silnici 50 na průtahu v obci Nesovice, konkrétně na křižovatce, která vede přes Hvězdličku. Se zvýšenou opatrností tudy projedeme. Pozor ale na palivo, které může být vylité na silnici. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kroměříž východ, ve Zlíně na třídě 3. května a taky v Šternberku v ulici Jívavská. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 35 a 39 stupni. Na horách budeme mít trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 32. Foukat bude slabý, proměnlivý větřík. Sluníčko bude mít zítra pořádnou sílu. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovákem. UV index bude totiž na 7.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začínáme v Olomouci. Ode dneška probíhá rekonstrukce parkoviště před Transfuzkou fakultní nemocnice. Během stavebních prací můžeme využít náhradní parkovací místa vedle neurologie. O termínu znovu otevření pak bude informovat web fnol.cz v sekci aktuality. Zdravíme také Štěpánov, kde na víkend chystáme hody svatého Vavřince. Ty jako vždycky nabídnou hudbu, tradice i zábavu pro děti. Kompletní program už teď na report.cz. A vyrážíme také do Jeseníku, kde zavile vije už 40 vlků, což potvrzuje aktuální letní průzkum. Chcete vidět video ze skrytých kamer? Nabízí ho například i šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte na té správné vlně.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Skvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Hana Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rokové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rokový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rok každý den.

0: still won't hear.
1: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
0: Rockové hity během dne neopakujeme.
2: Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru.
0: Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. srpen na Skyroku. Kalendárium otevřeme hokejově. Neúnavný bojovník a šéf kabiny. Později tvrdý a neústupný trenér. Srdcař a bouřlivák, narozený 3. srpna 1942.
2: Jaroslav Holík odehrál za národní tým 142 zápasů, ve kterých nastřílel 57 gólů. Získal celkem 6 medailí ze světových šampionátů a bronz na olympijských hrách. Později jako jediný trenér v historii dovedl reprezentační dvacítku k titulu mistrů světa.
1: Opouští nás 17. dubna 2015. Pokračujeme mořepleveckou legendou.
3: 3. srpna 1492 vyplul Krištof Kolumbus hledat novou cestu do Indie pro evropské lodě. Objevil nový svět, Ameriku. Tomu, že doplul do Asie, ale věřil ještě v okamžik své smrti v roce 1506.
1: Co bylo na jeho cestě vlastně objevné?
4: Když si někdo sedne do lodě na Kanárských ostrovech a 40 dní hraje karty, tak dopluje do Karibského moře, aniž by cokoliv udělal. Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Kolumbus se rád zastavoval při svých cestách na Kanárských ostrovech. Proč pak asi?
4: Ten hlavní důvod, že tam měl velmi blízkou přítelkyni Las Palmas, která ho podporovala nejenom srdcem, ale i finančně.
1: V novém světě Americe přejeme k dnešním narozeninám heavy metalové ikoně a stylotvůrci Jamesi Hetfieldovi. Pilíř skupiny Metallica se poprvé rozkřikuje na svět v roce 1963. Z plodné tvorby kapely si vyzdvihneme eponymní album Metallica z 91. Historicky první metalové album, které vystoupilo na vrchol prodejního žebříčku Billboard 200. Dosud se ho prodalo víc jak 30 milionů kusů a Metallica za něj dostala v 92. cenu Grammy. Když už jsme u úspěšné desky, nakonec ještě trocha hard rocku z Def Leppard a jejich populárním albem Hysteria, které vychází 3. srpna 1987. To se také chlubí multiplatinovou prodejností a prvenstvím ve své délce. Je to nejdelší rockové album vydané na jedné LP desce nebo kazetě. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
1: No já si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení. Takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
1: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

killing time.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 4. srpen se Skyrokem. V Threshmetalových vodách otevíráme dnešní putování dějinami u Maxe Cavalleri, narozeného 4. srpna 1969. Tohoto brazilského kytaristu a zpěváka si jistě pamatujete nejvíce ze Sepultury, kterou založil v roce 1984 se svým bratrem bubeníkem Igorem. Po jejím opuštění v 96. si zakládá v metalových vodách populární Soulfly a v roce 2007 opět se svým bratrem, který rok předtím opouští Sepulturu, Cavallera Conspiracy. Z metalových temnot přejdeme ke vzdušnému art rocku. Na 4. srpen 1968 vzpomínají fanoušci stylotvůrců Yes a jejich první koncert uspořádaný na jednom letním táboře v anglickém Essexu. Nahané bychom si mohli připomenout jejich návštěvu v olomoucké sportovní hale v roce 2009. 29. října tu tehdy nejen zahajovali turné, ale celé dva předchozí dny zde věnovali zkouškám programu. Na závěr 4. srpen v podání Led Zeppelin rovnou dvěma událostmi. Z roku 1975 si skalní fandové vybaví autonehodu frontmana Roberta Planta na řeckém ostrově Rodos během dovolené. V roce 1979 pak tento den zahajují turné po Anglii v Nebworthu. Návštěvnost této šňůry překročila 400 000 účastníků a jak se ukázalo, byla poslední v Británii v originálním složení. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.